0: vždycky nějaký turnaj, přijde mraky lidí, tak většinou ty lidi, kteří jsou takový ty agresivní a chtějí být jako úspěšný hned, tak u toho sportu mám zkušenost, že většinou nevydržej. Jo,
1: že tam je přirozený selek.

osobnostem a jsou to zpěváci, herci, politici, sportovci napříč vlastně těma oborama, chodím k ním domů a trošku jim šmejdím po bytě. A tak jako vlastně si povídáme o tom, jak se mají, a je to velice

tady v okolí, v jižních Čechách, takže se to všechno tak trošku spojilo a ta pozvánka by asi mohla vypadat tak, s tím zamáváním.

vzor, o čem je, ale pokaždý je to krásný pod širým nebem, když jsou tam ty hvězdy, hvězdy na nebi, hvězdy na pódiu, je to prostě úžasný, jezd do Hořic. Ten servis tam.

a vzniklo moravské markrabství. Prvního markraběte jmenoval roku 1182 císař Fridrich I. Barbarossa, který čtvrtstoletí předtím ozdobil hlavu českého knížete Vladislava II. Královskou korunou a

celý svět pod hladinou poputuje do jižních Čech. Mě to vůbec nevadilo, protože já to tady mám hrozně rád. Lipno je krásný, úžasný jezero, vodu mám rád. No a

0: sezóně připravujeme dokumentární film.
1: Ne, ne, ten zrádce, pokrytec, podvodník, slíbil přece...
2: Pochopil svatý otec, v jaké se nacházím situaci. Kdybych náhodou zemřel, tak v celé zemi vypukne bitva o trůn.
3: Ano, papež chápal.

Tady vlastně kombinuji i s ubytováním, nicméně samozřejmě při nějaké domluvě je možný tady vlastně ty věci navštívit a nějak si prostě jako udělat představu o stavební historii Krumlova. Je to prostě o tom, že

dobře obrovská upravená pláž, která k tomuhle místu patří. Široký pás čistého písku, krásně udržované prostředí a k tomu čisté moře. Přesně takové místo.

0: To s tebou ne, ale se mnou by to takhle dopadlo.
1: A zpravidla, když někdo potká ty nejlepší, co tam třeba já mám, tu Aminu, tak tu, když uvidíte, to je 50-kilová taková malá holčička, strašně milá a přátelská, že nikdo... Jo.

Že nesmím zapomenout říct, že ten, já už jsem to naznačil, ale ten druhý přesah té kultury u vás je to prostředí, ta gastronomie, ta pohoda bez front, bez velkých křečí, je to tam všechno takový pohodový, že kolik

víceméně prázdné. Armáda si totiž vynutila i přes odpor Krumlovského okresního národního výboru zákaz dosidlování.

spolupráce tady na Budějovicku jak měst, subjektů nebo provozovatelů, ale i kraje. A to je vlastně cílem naší destinace. Propojovat všechny a společně